0: bin an chéad úr i d a rágró plenáil urubach ar siúil áitir bisr san Eorup. Fhí siad a géirí bóhar a móra a dhéine idir na baislachí éagsúla le go mach se wadní séasca donna hilachraí siúil ó baislacha chéile. Agus an sin hí siad chóir i móra a nárdaláca mar chóracha. Bhí an plenáil an áilíocht agus a spiridáltocht cynnal a teachla chéile.
1: Agus a bhealach na chúil te sin fós ála, a bheith a gás leor gan chéí chéile chuid, eileirecht a tá ínti a gan dát, tá sé a golga dína háit chéí níf agus na láir chéí cáilúla, ach is talas fisrucht a tá an freisin, trí warín na hóra pa Páras, Milano agus síos chan ráfa, agus tá siam sécht agus...
0: Ní gá áchtal siar hegin na Canterbury Tales agus tan rád cean an cean ar siúl. Agus ní a bhéad liadjan díine a bhí pártiaks na Canterbury Tales agus ní scéalt a cráifach a bhí na nárisach a dá chéilach nirid.
1: Agus o mair intresion na gúlni, abr tá tisol o nís a róf, tá gulior díne a hén sáan ar chúsan ní ag súle, tá rosoirechta, ilirechta, agus le pósa. Wylan an anéach tín an tír seo, wyl si fórs go fársin ní gapan tú?
0: An chéad óra honnig mis blian níaf, bin, sa blian rá víle, agus, sa blian mil ní géad seacht cúig, vi mea lavoin, agus fi fachtas, Stocha spiridáltachta ag Aspog Sorrento. Gwyl yn yrwyd sy'n torisori a tiachta na hoche lwlwg lawr yn feirle, Eirini, Americani, Sasni, cyn ffa na gwrdd mwyd cyn ôl siarifis feirle ar siwl doif affrynti y meirle gach ddiar y siachta na. Agus yn nos o fi an, don lian ni effe sy'n ystocha grochus i siarle Joe Walsh Tours, siachta na wain sroif, siachta na fadrodach da, agus sy'n siachta na sire Sorrento. So sin mar, so fi'n
1: darodd
0: o'n gwni.
1: Phenomen yn môr eilis dwi ta tarlu o hif eilirach di Lenor Lín yn sy'n orwb gwychynt ys dwi'n ma'n Cimino. Cad as y dani cyn phenomen yn sy'n nhw, ce ffag wyl yn edrych tywyd yn mestw?
0: Da dyn y gerach wyl cyn ôl gwyl gne na hilwchrach da lonahe ta sy'n sy'n DNA o gyng ar ffad I fys nhw yng Nghymru stwy'n hyn, agos ffywain dyn y gan religiwn ffyrmalta, byn sydd sy'n tor ar rodegyn, agos sylwm an siw, fe siwl i diant y stron sieri an cordius, an chorsoniacht, cor na gorson, an cynnal na môr a ffaldiach ar an stron sieri rompa, agos an sbroc, agos beidr An tersia fiú an anirach ta se gasúle stoch a marsan spiridálta dar ire. Sílam gúil se gúil an tóriacht spiridálta ar an levéil a sponúsi a gest.
1: Níl an efrasach gúr tóriacht spiridálta a spregans na mílta dinne le tórt fín Camino. Ach an stóig gúil a chúis fers na hén ag gachalirach fín sa siúlob. Agus an eirid sin tóris atá nisheri gimino, ní hín sa sér bithe gwyl litriach taistil in ar dianga hén, gael ffaid siw o sgrifniori a chyrin sís ar an eistir tírolich agus ar an eistir invalach hén. Ar na liawr o ta ffaid siw le sgór blian nhw marsin, ta conar na Franca go Santiago leis na her Frank McBrady, an bohr go Santiago le Michal Dibara, agus na sihir eilirach pín agus an Camino de Santiago gno sachtantil a liam o mwyrlim. Bíon a gud sihir sin aad agus gaig an dachtúr parcio líhain go scolarí an alsgol chahir vlaa clia. Agus dír amag ar dús, cain fá gapan sesan gud a gundíne áriid fín gamino?
2: Le mi hál de bar aga fóil dír ha cinta cúsin a pársant a cúsin a spiridálta. Ach, dréir mar hén sesan rai fecan túsin beidir ag mea. Agus fiú braim sin os na miclean ong lúin oig at anis an dínas na fihidí túfas a gud a sé dienta gud a chyrfaig seachtana. Is gaol le díorch bhil is a gud tréis a ghear las mód an gnáhéil mar a dhéir á bhil is a gud gur dinamé seo ar feisacht rinne mé an camino nó dinamé an camino ach ní an rud omlán atá gist agus ní rud spiridált is cineál Bydd ar cwrs i ffolaine bach o eilet cwrs i machnif fe'n tisgine yn cynnal eisiau yn rhoda. Fe lŷn y aling y glim o myrhle mers yn hyn agos da symud gwm hyn sy'n y dîl yn y gandawt. Yn rhoda dwrt se fe'n rhyr dan o'ch gandawt na rog eich ach hyn ach dwrt se ta siwl agos siwl awn as dwrt se fe'n rhyr dan o'ch dwrt se siwl se agen y hyn. So ysdoch gydain dyn o'r y taistil agos

Punyog PVC le deal, nod a hocht a shacht, tri she cad, tri nui a hocht a nod. Car le deal an seanis Toyota Vinces na blian a gavile agus an lai, test a spod ar a seanis gydí ei brand fiche fiche shacht, tri lolis, nod a hocht a shacht, shacht a shacht a she, tri nui a tri a cad. Tá Kerry Cut mar dearan sin seo agus bogaí le díal gun duna Silver Cross idir siad me sé duna mór le rá ar nóí agus é sin le fáil agus iad cunícaí bha agus rudaí be go leora le steachróp chamá céanna trí chéad giúró idir siad chur glucha jill ag náideocht a seach dó seach gúgi cúg trí hín a seach agus mí nóidirlaid ceirt ar fad a tal le fáil ar bhhaileit cár nó Gwala chalogun y cornw diartu, wyl siodd ydy eisyn eich mar ta fachtas ergyd er siwbalwch an ergyd er siwl herin sy'n eir y tolo agos ta yn clob sacr yn sy'n gwnnw sacr chos argy agos hal na tolo agos sgol cholwm cil eir y tolo ta si teac ila chile agos iad y to cwnwg a chile le'n fachtas sio chyrchwn cyn agos mar chwyd gynachtas sio ta cornw glan as y bisa mach gan y bwcan ma diar siad le bwchant agos fys fyw che cerach o cwg euro, cerach o cwg mil euro yn corso agos ddech maed hi cedd y cianacht mar ta tu na'n cion y cianacht ar sgôr ta tu na'n tri gyn y cianacht ar y lechyd nŵ ma ta tu gyrra na siach gyn ta tu gyla wol sy'n ar chyd euro mar sy'n os mw cianas tu se wni ni slwchos ni asio dot ach be sy'n ni sirad ni eisyn ar y melwch sy'n cianna ty cedd y ddech ar rhydyn cod QR o ti bywecyd dwa ni lwrt ach dy ffôn nŵ dy chorto nŵ hebyg edrych hyn o wol wsws na eisyn agos dyn nhw sy'n na grahyd agus glacha sé leir gyd terim chymá agus le a chórta tá sé ná na sin íonna agus ben tarn te siúl ar y seachtúla dé go bhí enir fichi fiisi fichi fichi seacht agus rónnáfur na bóúirí ar fád ach an cór sin ní príomh gúis cí sportéis í an cór idir siad. Go éir í lób. Tá cór chumman a lena teúran tá lorgéir tuis go fós lánaim siir mar ébrí beriste i mlaisín sin íon trochil cefé a bhíns le fe cean sin mai brenaín túisteach agus deirúlumsa go mín sár chafaíinte sin ní fear cafaí mé mar sin an bailga chafaí chun se bhfuil níirme ach ní málam sin ach tá na lean dán cá se go bhfuil me áirid mar tá lean dán bhfuil síimsa gafaí a cab agus tá hí san arnáil bí Briste, Vachashin Sasul, Vachashin Gama, Kalichte, Gursi, Savaltich B, Agus Slante, Mul, Vachashin Ehin, in the Aus, Achnive, Anu, Vesaste, Kalichte, Wantemach, Kudar, Dishinli, Trainer, Led Fallit, in Sigercha, Mata, Moskog, and Tee, Hapfer, the Bust. It is in Rota, She Eurodig, Shach Eurodig, the Nuit, on Braher Hei, Toshidik, Agus Nilort. Dacht rifost de cheolach ag efig ag CST nú pancai nú glíchar náid an hín cúi trí an hín hín an hín agus jau tú chala ólus bu chart le trí ar tús chamal a CV cheolach ag chug efig ag CST pancai ar a vin cúgachlog de hín sin esan trúnu na maurach an tochtú a fíd gaví lúnus idir siart linn fangu bheith cymryd yn ys ta cyn ele yn siaham cyrlun o'r anicht gynnwg ydy'r siad chyma de sarn yn darlo ddeg o fewn ffofyd yn awrlun chys arig sian's gael sy'n lorna yn chyd sy'n siwna ddeg wedi fewn leig ys i hyn bys e sy'n gael gaswyr ydy'r ochmni yn ygys chofli yn ddeg yn sy'n ydy'r lewis yn ygys y tri gyeg o'r ydy'r tri blen y ddeg ygys siach blen y ddeg y feis yn sy'n siwn sy'n sy'r yn asgy gylwyr sy'r yn asgy ach clor wedi fynd Bright agus Carlin dramaíochta sin mé be sin Carlin se Carlin óraníochta go mhaidir scéal eventbrite.ie Tá fostí lá aimsir agus páirtí aimsir a testa le siopa sintra tím bhreana sér bórbhainin seo gasla Cwyr glwych ar iarwyd ag nod y hocht y siach, do cwg, do cwg, nod y hocht y hocht. Nw, cwg y siach y do, hi yn y sê yn nwy. Nw, liag y siach y sy fi sy siwpa y dyrtyr.
Enish fanachtle orklon chasargin cho Carlin Coulter de shunta ko noge de donan tri ula diega vian fóre en orklon chasargin agus rich shnen kan viam ar balin shn ghib agus bai chamalashin o veil go beil I chaltur ar ni chaltur fiki fiki shei

Sag ég vinn er eftir ná fógrinn eins og þess að húlinn ég að kopplkjána hann ekki stækkan sér ból og runni kopplkjána hrýr og hann ekki stækkan sér ófóri ég að skoði við tekki leðsjáttinu nú að sér nú ég að maður kýna og törmúti maður ennig íð og héttkjána hann gæði vor kjól er ístu dækki kjólin orð og hverki nótt leð kóltis lóknýl og nóttin írna hækka bár nú ég tæsjóði kassin sér gán tóru og nóttin sérsmundjörna hófíða tóru og ég hókta hlók mar hos sér hlý ekki hókta hlók veið sér þetta sér íst og nótt og spæni gísprí þessi djartur Kursi bingo nish bingo a shula dachan tavernian railway in malna finne marvins khale jardine glavish hoch nartushni gus kujhta malna finne lelin in bingo jastor bingo rugrin hedi be shashna tarlusni mari khage bot kimrunchen ege hoch to khlog potor kuvil euro le bu khunche jastor er kerkh ku giver agus du shala gur fu hu ke dala bu khunt ege shashna vejun ter khui gu hin evirata shashna nish ta shans wa Nachul agus nu ní slú agus mar dér me hocht chlóga hosos in bingo sin agus bei bingo grúk fólach mai kéna san íd a dúna seo hógan tosí ag hocht chlóga gus rís dúsna í brá le búchan tín sin Fann chlis na bingo sta kian wán elin seo bei bingo ar súl nunad ní finan ar a val karach bei sé sin ar súl chulé binu bí dér súl chulé dia lún ag hocht chlóg trunúna bei poto úr brále le búchan tín sin ar nui agus ta kian elin ní samurug me machin kian in sa royal way in amal na finne bei sé sin ar súl nocht ag leabarish a hocht mar sin leabarish a hocht a nocht agus rú gyrin chétis ní maurach ar nui agus krok fulla sni dia dún agus in kianchal nuna ní finan ar val karach dia lún a bheis eisiau na gehochtu chlóg agus rís botóir bráile búchan dian chen Bei einach bantse ar súla nósta na kústiung í dóir dia sárin se hogan e tosi ag hínach chlóg sús go meis an kúig Bei go ljór sestan insin ar a láidirtur le kúna hórtit lei plenal gun lá mór Bei fúri nósta na kústi ar fáile láurtlób agus leis na hósunni en tas en ostan spont rybedjastor ta post mar aimenoch kulturogstorostorikte a herishkinte nolklongui dor bente hapur lonai en nolklongui dor agus specha gehur kangna kurimi veiserin dinisha na klara ibre torosorikt kultur agus aline orborte djastor Glacar le hirtis gom fostio gyda un carol aga fe an fófyd. Eish na lín un carol aga fe an fófyd. Ta chalolos le fawr fwy'n bost le fawl ed Auckland na hyn yn ei se hyn ag gmail.com. Ta údar as na gailtach da glacar le hirtis gys gym na brinti sych da i fi laid. Ta os cyn fangwek mi dynis ta rwyr wór sglorych di prynti sychtygr fyw o fíle yw roed er ffôl agus ni lortach lawt le údar os na gailtach da agus edon le tacw le dyni gwa mi lwb colych di o wain ti mach agus sy'n tochtlo di gwa fi fan ffwyr yn sbrygoto le di yrtus e feste ed ni lortach bwlus eich ar hifo di lín yn údar os www.udaros.ie Bei un grúpa plein air bei sétsan techla chéile gantar Rasbjörg de sárin seo hógan bei sétsan techla chéile ag Pirates of the Coffee Bean gom virik fóst egi de chlóg agus in sin kasi da lám und peintarucht himpul in chantar idjartar Hann alin seo gom ei tús achar le kúrsa sé seachtan í kókurjocht slantjúle agus séad pobl a chéle ar val karachatá í anna seo agus ag fórbúrt átjúl húnungál chmá ta séad sin bantjúch leis agus ngár chlum kelle idir tar a veis a tarlú agus tilóðs le fála 986-833-9-kúg-i-kæra-hocht nú rangan í ar súl eitir í híni agus lefú sí hín chulid a mórt na í sinni dyrtur agus bei kjól chorim leis nung sárúpa Kjól og nóir er súl en aslan hél chára er en nýna en til að dík hét fíjale agus bæð túsa hórla sig góla gí hókta hlók tíkirla fálir í vintbræð nú tatu nán glíkara bæði ngóhán agus ég dárdu náttu sjáttu kæg ný sjátt trí hókt trí sjáttu sé agus ta maða er í eru í gantar munjaka og þess að sér kætti maða kvíruk fyrun kjándúf agus bán og tán rakkóntæni með tæri maða agus